Minulý rok měli panoptikou a taky ne každý věděl a dneska je to neuvěřitelně prostě vyhledávaná kapela, tak si myslím, že tahle ta kapela je taky jako velmi, velmi

že památky jsou němými nebo také mlčenlivými svědky dávno prošlých historických dějů. Někdy to ovšem může být úplně naopak. Existují totiž místa, která každým svým detailem promlouvají, podávají

0: letos, myslím, ne?
1: Tak, byli jsme v Řecku.
0: Tam jste to takhle pozbírali, odvezli jste jim to zlato. A...
1: To byla, říkám, ten sport se vlastně jako vyvíjí, takže předtím jsme medaile vyhrávali svěřenci ode mě v Indonésii, v Brazílii. Ale...
0: Což pocestoval teda?
1: Já pocestoval.

0: Tam?
1: Tak já jdu sem. Pojďte k nám. Já vám takhle kytku ukážu.
0: Tak Barborko, dělám ti záběr.
1: Ahoj mami, zdravíme tě skoro.

pohoda, legrace, lidskost a pana Hakera, jako mám rád kapelníka, to je prostě osobnost a všichni. Takže Jirka Štrebl z KTO bude

nastává v roce 1785. Kolem roku 1800 zazářil do kraje nový vnější plášť stavby. Závěr presbytáře byl doplněn o edikt.

vlastně za ně v Bugině a domluvili jsme se s bar týmem, že mě přijali a s těma jsme teda absolvovali tenhle Dakar 2017.

věc, to mi řekni. Situace, večer a nějaký problém. A teď jako, to musí být hrozně jako v podstatě diskvalifikační situace, když uvidíš dva debilové, tam budou třískat do ženský. A ty vlastně

V začátku června 2017 zahájí granátníci sbírku na hithit.com, jejímž cílem bude vybrat alespoň 1 milion korun na obnovu činnosti gardy. Díky vašim příspěvkům

kteří tam nepřišli jenom poslouchat písničky. Lidi si tam přišli užít, zasmát se, tak já to mám brý na starosti v kapele a dělat srandu není žádná, tak ne, dělat humor není žádná sranda, to jako jo.

Je to už hodně let, je to na přelomu 80. a 90. let, kdy jsem byl osloven paní vedoucí Mařenkou Švejdovou k tomu,

0: Jsem si říkal, že by bylo možná dobré se s obcí domluvit.
1: Díky nim se podařilo třeba osvobodit školu z náletu, takže dneska vidíme pod cestou alespoň zbytky.

11.11. v 11 hodin patří už po několik posledních let Českokrumlovské náměstí svatému Martinovi. Bylo tomu tak i v roce 2017 a věříme, že se uvidíme u Mladého vína i během natáčení.

přišla, myslím, o zpěváka, takže vím, že k nám přijede Pepa Michálek z kapely Forest Jump, který